0: Zdybkom na pušestčichě.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranně. Suchota a kitroniski stav vody tež ve vužijskih rikach zabira politiku. Kajž žili čera Braniborski krajny zariad za vopsvit, su zamoviči Berlinje, Braniborske a Sakske kraje přesahovace vubjok zvolali. Pričina za to je niski stav vody šprevi. Gremi ma napravo zdživač pegel riki za so zvyšič. Z pjatoch jezorach pak tež nije dost vody, štož je zčir malo dešča zume a naliču. Budyski z pjato jezor so je jenež poupone. Tohle chci ja z Grudkuského spjatého jezora vodu do Šprevie puščič a situáciu voložič. Sakský vopsvětový minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, so dešče ze švůr dňu nedosahaja pooženie rozrysač. 19 Rewaku a Rewariu serbského folklorného ansambla Vudvo, kaž tež viacori hučbnice odjedu dženca do sedmirodské rumunské. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Bváži Handrik. Mestačku Kristuru Sekujesk sú udvočenie hostšo maďarskeje menšine. Piatk večer predstaja oni tam serbsku revanskú kultúru na kuždoletnom vopomnenským svedženiu na maďarského národného básnika. Plánované sú nimo kultúrnie vúmienu tiež dalšie menšie vústupy ve vokolinie. Pundželu so udvočenie zaso domenou ruča. Budyski Serbski institut je od zajšuho mesaca s čvonom syče Koperniku stavizny a kulturné herbstvo ve vukodnej Európe. Od netka vozivia institut na online-novom portálu syče informácie vo svojich projektach a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo riči a kultúre Serbu z javnosti ešte vidžomnejšie,

Das hat mich noch nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht, was Twitter von Kollegen dreht. Dort habe ich mich so gut gemacht, dass ich respektive Wusslitki, die ich habe, die ich habe, die ich habe, die ich habe, Radvorskim Svodenku Wurau. Jedna Škotovaka bieta na miestne a k tomu jeden a cice či Škotovariu. To po takým ličba, ktorá škytro konstantná tam je. Prine miestne vúdo by se čera Lothar Jaurich, druhé potom Bosči Brezan a ceče Juri Žuor. A tiež príchodný termín môžete si hižo raz zapísať 25.8. Raje sa potom nesvačidle, 14 hodin seniorový škod po zvučeném vašňu.

0: Čiže hodlá? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: Chceš kakao?
2: Hej, rade. Kajki da ty, dženca, upadáš?
1: Experimentuj, Rúňa.
2: Ale pustnice dženca nesvičíme tadejo.
1: Nie, ja viem. Ke pustnicam mi ta vočná klapa nieby dosáva. To by si ešte kvobu, abo rúbiško za vovu, kolovy, škónie a pas desakami vopstarač dobio.
0: Vítaj, taj.
2: Vítaj, Lexio.
1: Dobré ranie, Lexio.
0: Arr, s čím experimentuješ, tadejo?
1: S mojimaj vočomaj a kmanosču videnia.
0: Huj, kak to miníš?
1: S môj s Moricom při Lego tvarinu podcast vo pirátach svišavoj. A tam je veša soprašenie, če odla ma pirát poprom teku vočnú klapu.
2: Zaujšče, dokáž ma jedne vočko zranené.
1: To si tyž, myslach môj, ale nie, je druhé příčiny.
0: To trichy, tadej ma pravje.
2: Bon, dobitaj mi o tym prošu pojedať. Som najskere jenička, kotra šnie o tym hišče přemyslova, če odla drema pirát vočnú klapu.
0: Tadej jo, chceš ty, Josefine, rozkvasť, kajke so to ma?
1: Der je, ale jeline, što pobrachuje, pojedaj ty dále, Lexio.
0: Tak to čini moj.
1: Potajki, zobiš u piráča vonje znači za nadpady na morju abo při pobrjohach je jasne. Cichu drotne tvory abo pokvadu kranič.
2: Haj, to trichy.
1: Vezo starachu so šine, tyž vo svojsku voč. Vodpovedne pvachty a svojske brunje dobrachu so pravid vonje ladač. A tyž horizont neše so vopkeduvač. A vezo dobiše so vopsadka z jedžu zastarač.
0: Šitko pravje tak, tadejo. Lep je to nebe mozimač.
2: Ale če odla netko ta vočna klapa?
0: Tadejo, prošu dale.
1: Piráča bych ju cive džena voči popuču. Junu horejka na hornom dželu, a potom zase deleka na delnom dželu voče. To sa tež delna vúbja menuje. Horejka by svetvo, a deleka by čma. A zobychu so počme spešne orientovač moli, přijotovachu jedne vočko z klapu na čmu.
2: Ach, geniálne! Treba vočko tak dlho, že se na svetvošť abo čmu zvuči?
0: Haj, tady ma pravje. Praj so, že sú to 16 sekundu, kýž vočko k přestajeniu treba.
1: A to runia vúspytam. Pondu nedom ze svetvie kuchne do našej čmovie pince.
2: O, to chcú tiež uspýtať. Tady jo, som si požišo klapu o tebe poštiť.
1: Ja to aj šenú druhú za tebe zakúmam. Prošu, Jara.
2: Ďakujú.
3: Ahoj, vamaj.

0: Več menšin od 1 po 7.
1: Polícia z G.
2: Punže Lurano, krutko dodživečich, je so na autodroze 4 dešadla nezbožo stavo, jako chcíše 42-letný muž na vysokosti Otendorfa okryly, vod levie napravu jeznu zminič silného deša dla zuby pošiem zdaču přes aquaplaning. Kontrolu nad autom a zrazy do nabočneje planky, to runia prasne do Peugeota za ním jeducie 37-letnie. Nezbožo nebu nichtu zranjeny, škoda na vicach autach nekak 6,30 €. Na vonkone Lauske Budyšine je so punželu krutko do připodnia nezbožo s viacorými autami stavo, postaletný šofér blížeše so ze smíra dživového záriada Ampli, kdež prásne do při Ampli čakaceho opla 27-letnie, kdež sunne so potom hišče do Citrúna 60-letnie. Šoférka přinže zranená do korunie, věcna škoda karambuláže 4,000 €. A ve Vojerecach na Budyskej alii je so času od nedele popodňa do pundžele e-kole so zubivo, páduši zádobychu so povšim zdaču noci do pince a pokradnuchu e-kole so hodnoče 4,400 €.

0: z depką na puset michie.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Suchota a ketroniski stav vody tež ve vužijskih rikah zabira politiku, kajž zeličer a Braniborski krajno zareca v obsvet su zamoviči Berlinje, Braniborski a Zakski kraje přesahovac v ubjak zvojali. Pričina za to je niski stav vody šprevi. Gremi ma napravo zdjevač pegel riki za so zvišič, z pjatoch jezorah pak tež nije došč vody, što je šestče malo dešča zume a naliču. Budyski z piato jezo je jenoš popun. Tohodla chcidža z Grotkuského z piato jezora vodu do šprivě puščič a situáciu voložič. Zakski v obsvetu minister Georg Ludwig von Breitenbuch rekne, zo deše zajšvrtnju nedosahaja pooženje rozrisač. Dživatnače rebarku a rebariu serbského folklorného ansambla Vúdvor, kajž tež viacori hučbnice votjedu dženca do sedmirodskeje rumunske. Serbsku delegáciu naveduje taj Monika Zysova a Važi Handrik. Mestačku Kristuru Sekujesk sú Vúdvorčenio hostšo mađarskeje menšine. Piatk večer predstaja oni tam serbsku rivansku kulturu na kuždoljetnom vopomnenskim svedženju na mađarského narodného básnika Reka Sandora Petofija. Planované sú nimo kultúrneje vúmene tež dalšie menšie vústupy ve vokolinie. Punželu so vúdvorčenio zaso domena uroča. Budyski serbski institut je od zajšvoho mjeseca s čvonom Syče Koperniko stavizny a kulturne herbstvo ve vukodnej Európe. Vodnětka vozivia institut na onlinovom portálu Syče informácie vo svojich projektach a vústajencach. Tak sú sledženia a poskytky vo reči a kultúre Serbo zjavnosti hišče vidžovnejšie, rieka ze serbského instituta. Aktuálnym vúdaču magazína je miestruhým nastavok doktora Friedricha Polaka vo obrazu Serbu zážnym turizme v Botach vozivene. Koperniko je onlinový portál Herderového instituta Marburgu. Na ním informuje 34 institúciu Sövie Nímskie vo staviznách a zromadnom kultúrnym herbstve ve vúkodnej Európe. S novým šulským letom převozmete Jürgen Bartsch

0: a potom ab do kúpele.
1: Na pučach a na drohách je našim koncu šitko svobodne, tež hač do krupky cele za tým vupada, pretož tež z vás nie nikto ničo písal, přijem aj vám všim tuž dobrú a sovie tež vistu jezbu.
2: Serbský rozvoz.
1: Jeli za tohle nešto mače, budeš in cinema cici, či 400 je naše číslo.

Netko podam so z vami do sveta športa. Neušetne partnerstvo te viaza so menice mies American footballom a kopajncu. Svetosvolne mustvo Kansas City Chiefs z NFL přidruža so menice jako sponsor trikovo lipščanskému tovarstvu. Nie pak to footballova, ale je to koparske tovarstvo. TUS Lloyd, kotrž tam cikročne dobyča Super Bowla nitko podpira. Za tutym klubom steht tiež influencer Amin Belhač, kotrž z nimi tam romadžo džiwa a přes njeho sú tiež zcova na tute amatérske koparske mústvo z Lipska přišli. Tak Chiefs čera vozevichu cedža nitko zromadne džiwo skrúčič abo zcova zájič pod hesvom Two Clubs, One Season, Countless Stories pod takým dvaj klubaj, jedna sezona, neličomne stavizne, maja so tak športovej kultúry a druženje zjazač. Přitom nenže voto, v Nemsku nešto nuje etablirovač, ale Chiefs cilča sa tak rec jeničce čestno hamce angažovač. Mezenarodnje rost njevo znamenja jenož rve v ukraju převjest, ale so tiž namestnje angažovač.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Nedaloko autodrohoveje wotjestki Budyšin Vukot. Tamši vulki maj nakupovani, što maj rola a markkauf, je zavod VD Lederman, kiš svušak znatemu předozaču Edding. A to je večenje na kuždepad zapšieče. Pisaki, kotru štintu nemožeš bezošo vodreč, su jeden znatý model. Tam pak ište vele viace produkuje. A při mašinách je tiž Rafael Viacvauk, mode serb, kiš tam hižo 10 let dživa. Benno, wohnt am Neskere, kuschte Maschine aus Neue? Da haben wir nicht bescheid, bin ich zwar noch?
2: Tak muss ich in der Oberhoche reden. Kuschte Maschine aus Neskere aus Neue. Ich aus Neskere, die ist Reparo, auch als wir da präde Sushili. Und nicht kostet mir bescheid, ich denke, was ich mit der Maschine präde, dass du das gut kannst nachher. Ich habe mir nicht so Ultrasuche in der Rollerreihe. Alle, schien du mir keine Zappotschat geben. Ja, ist die YouTube schiet dem Nutzko ne Mojillo, und dadurch breitsch, in der Opa, da kann ich mal eine Zigarette, aber Oberhoche, der gefüllte, Nutzko nicht der Mechgebühe, aber Koko, der da sagt, in der Barone, der Garolka. A tu nastan u tuto pisaki, kaž kužde z nas na te ruce mi. U meni se, vešele kih baba honi da boja modre, zelene, teke sve to žote, s kotrem možete tvoj tekst markirovač. Tute toste pisaki, s kotrem svojski tekst, ki se napisao išče raz markiruješ. A to je taka mašina, kiš rune tute pisaki romadži se steje. Jole, te cele prenejo tot filter, Rafaelo, a nekdo, dže dale, mo počemo raz metr dale. Tam podpomom sa hakli ta mašina, porane započina. Jule, ja vidžu, haj to sú, te súdobia, to sú te, haj, kde sú te započatky, te vulke zadne džele, jem praje, no?
3: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tute nopašky všinže kvázi na šlejbel hore, a tute nopašky jedu pandále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu z hore sáďa.
2: A tie hubu, to znamená, netko sa po tej ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keďko hubu, taký hubu jo je, to sú stá, kýž od záde, šindu z takého väčšo, aj tie líka môžeš prať, von jedu a potom opravde celé v rynku ste a sú tu prítku na túto, aj sú hore položené pre přes mašinu. A potom, že dále?
3: No. Potom šim, že kvazi ta hulka zajemavostka na tutej mašini, to je kvazi naša stacija, ki škrije kvazi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. Eno, azo, ja možem to jemo pokazati snano.
2: Nekaj zasvečimo?
3: Ja, to te svušeč. Ketnici, štiri.
2: A ona opravdu, da biče se predstaviti, zjedže skrotka dele, to su jedno iš, to ani sekunda ne,
3: no? No. A potom ten stáci vidíme, že sú ešte dva džele romáže zeškrté, pohádne ve kvaličku, kaž mu to trebemo.
2: Prítku tá niekeho tutem páže rosa kapička a potom zádne to zádne džel, kde je tá tinta nucka ve tutem filtre, kaž sme predo rúne videli. A to opravde, že celé spiešne za sobou, ešte stane súžde ne css. A to by stane jenož jeden písak. A potom, že dále, menujce, doby sa potom hake napelnič, potom sa hake romáže, kaž prene s činene, kdež ne poprom tu vunkone džel hotov.
3: A je, no. Azo jo, při tete stácii jedže pon jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nucka cí, a ta jedlička ta stúči pon tintu nuc. Při příhodnej stácii máme potom kvázi našu špicku. Jemo tam. Tuta špicka sa sadží do toho písaka nuc, tak sa môžeš potom se spisokom písač. A naposledk jo stácia.
2: Ale to ešte je môj niekoľko metr, jenož dále, niekoľko centimetre dále.
3: So, a ta stacija sađi pon kapičku kvazi na naš pisak, a hotov je pisak, a može kvazi von zas te mašine.
2: A to je opravdu, vidiš, tež tu zase zade, taký lik, kotrež tu te kapičky, tu te končne kapičky hore sađi, a to šo beži tu jenoš na, ja pravi raz, 3 metrach, kde šprytko zašie to filtro k tomu, sú to 4 metre, a potom šinže zade ten hotový pisak on. A to je opravdu po tisacach, opravdu to byše nieke spiešne, jenoš v tom krotkom okomiku, kde sme zasvičili tú mašinu, bychu to 5 pisakov, a to ešte, kak spiešne to je, kdež tuta mašina potom opravdu za sobou beži. A kdež barba sú umení, to reka po napravde mošo uredič, abo?
3: A ja, also naša klumpa, tato byste pon komplet šeklumpač, juno ze svodu, juno ze spiritusom, a potom môžemo nový sud ze zbarbu přistať na mašinu a tuto sud pon dá tom příchodnú barbu, tom příchodnú tintu za tom příchodnú spisak.
2: A ja, tuto sud, tajký sud, tam ste i príky, nic daleko tu preč od nás a tam je tá barba nucka, kýž je potom rune za tajké písaky trebná.
1: Rafael Jacok, to bie, kiż dziewa budyskim założy edyng, gdyż produkuje pisaki. Beno Szota je ta mianujcy dżęca rano z hostczem, a si szitko cyle dokładnie woblada tam pola VD Lederman, jak wopsiona, a dokładna tam produkcja je. Beno se potom wiezo, pos mich nidom zase przyzywi.
0: Serbski rozwoz popuczu live na Strzelaku.

0: Tschüss, Schminchen, und was, Michi.
1: Nabožné slovo.
0: Tuto má dženca Miłoczanka Milena Švejčic.
2: Znajete to? Voa po nás to-do lištinami a čiriče od nadavka k nadavki přes deň. Dženca, 24. julia, vosvičí círke ženu, kotra širune to tež znava. Sviata Marta. Evangeliu po Lukášu steji, sobe Jezus bola nejena vopiče. Marta je rotirovala, variva a kvatava. Je sotra Maria, sedeše porno domu prošče jenož bola Jezusa a je připosluchala. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je, Marta, staroščiva se a so mnohých vecu dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiš Marta dživa. Dopomina ju jenož na to, so nezabudže předrhač. Můj pokju za vás, dženca. Činče to, kajš Maria. Bože, za přichodne, peč menšin handy nabok. Vostajče v opokvanje stejo, a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk může čakat. Tutim zmysle přiju vám rjane mirne džen.
0: Nabožné slovo k dnima dženca na doku a zamovitosti farskije vikarije Milena Švejčic z Miłoczic.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: 1960 je so Hamburgu zauert zaužil, kiš je so specializoval na pisaki. Edding a Lederman staj muži rikavoj, kotrež staj zauert natvarivoj a popševroče tež budešinje vulku produkciju natvarivoj. Bjeva vulka fabrikska hala je pona mašino a skvadže je šo paketach přijotovane, štož nakvadna auto potom votvezeja. Tam dživa tež mode serbkiš dženca Benny Šoče produkciju rozkvadže. Džeda netko stejte, Beno.
2: Aj to je ta mašina, kiš přinže potem, za je so to pisak zhotovil, kaj so to prede rune videli, to je netko rune druhý pisak, to však so přeco přimir, ja upravo Rafaelovo, bonžemo jen metr dále jo trošku, jo mence sú te húše pisaky, ja dobu bližo tvojim húšom, za to mi lepe rozumíš, to je vodce slušen čtej doma. Ja vidžu netko so oproči tež tu label po to druhého pisaka nalepi, no to je vidieče ne vulka rola horeka, tam sú tožto nalepko, potom beži to jeho dele, a potom je na dalša mašina, što taj umunečini, kodeš prede nas jo?
3: Ta stače, ak ješ prede nas vune džive, sađa kvazi te kapički hore, od zade přijedu te kapički na jednom banče.
2: A ja vune vidžu tam je zade, to su taky uvijek gotova s tými kapičkami.
3: Potom ta kapička so zvrtnčta, a potom so ta hore tykne, so, a potom to dale beži.
2: A te přijedu, jo, jule, stajne taká mašina hore skrutka na te přijme, na te pisaky, ale potom je zase pušči, za čo ta je?
3: Ta stacija čini to tak, so da je li boh nekaj mojela jedna kapička, ali jedna špicka palovava, da to kontroluje, a žeš jen pisak ne oporadku, potom ta ščane to kvazi z seje ručku hore, a resne to kvazi do jedno emora jo podla.
2: Ale to je ladam, tu emo jo prozne. Na iskega dženca jara dere beži produkcija nije. Dobro, že je celo dokone šitko kontrolovane hode. To je netko tu zakončace proces toho pisaka a potom, že nedom dale, menujte se zase do přihodne mašine přes taký pas, kto beži dele, pane kus milnišo to hode. Jole menujte se vidíme potom, kak se porcioniruje stajne 10 pisako romadže. A ponže dale.
3: Hej, na kuži pat, azu 10 pisaky, šece odličeno hodve od jedno senzora. Tute so, tute džesa špisaki, te so storča pon do jene šachtelki nuc. A tuta šachtelka na koncu hodvešte jemo přes jenu wow jedžena. A ta wowa kontroluje, a su to na kužu pa džesa špisaku, jeli su jene živeč nucka, potom ta wowa to putne, a ta šachtelka ta so von položi.
2: To je potom ta končna kontrola. A to je netko, kaž pane, ty si pravil, to je tu mezenárodne label za tom pisak. Vod je opravdu, do šelakých cudzých krajov uvožuje, če šta napríklad tý dženca za na pláne stalo.
3: Aj dženca ráno sú labele zno druhých bežili za Veľkú Británsku. Tute sú zno vodžované, tute zno ležia ve skvadže. A neke sú rône labele na tej mašini, když žeja do celej Európe. Tam ho vidíme Nemsku rečorka, Španskú, Francúzsku a tak dále. A to sú halt kvázi mezernárodné kašpajne v Európe a to sú tam všedaja.
2: A vo máte tiež jacere stíny, že to nie je také, no, že jenož budešine tu je, to je edinky, sa produkuje a už tiež na jacerech miestach, tiež mezernárodné.
3: No, azo nemské máme napríklad cí stejnišča, jenú produkciu, jen veľký sklad a kvázi náš veľký koncern. A v celom svete sú naše písaké produkuje, ako napríklad v japanské alebo kolumbijské sú tiež produkovalo a tiež tokuske.
2: Aj, potom kým meze národne nastajené závod a tu je budišine, tu dobiš kúžiť, že nalad zo té mašine beža, zo so všetko poradia, zo pševele písakov von nepane, ktorýž neodpovedia kvaliče, abo zo tiež mašine z tého neostanú. Što to všetko k tomu sú, a što všetko tiež ve skvádže leží a vo čímž také přemysluje, što môže do přichoda činiť o tom, aj chceme požiť ešte raz s Rafaelom rečeč.
1: Hara knieži potelkým budeské fabrice za písaky šiednie, ale žaden strach za to majú tam sobudživačerio tiež škýt za vúši. Nie je pak tak, zo jenož produkuje budušine, nie tam tiež písaky dále vújúvaja. O tom zoniče potom pozdíša viac od našho reportera Bena Šote, kýž je s Rafaelom Viacbokom popuču fabrice Edding v budušine.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Zvody skočili sme po takým z Julianu Barukojc a netko z Lexium snedače.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosím so.
2: Chceš kakao?
3: Hej, rade. Kajki da ty, dženca, upadáš.
2: Experimentuj, Rúňa.
3: Ale pustnice dženca nesvičíme tady, jo.
2: Nie, ja viem. Ke pustnicam mi ta vočná klapa nieby dosáva. To by si ešte kvobu, abo rúbiško za vovu, kolovy, škónie a pas desakami vopstarač dobio.
1: Vítaj, taj.
3: Vítaj, Lexio.
2: Dobré ranie, Lexio.
1: Arr, s čím experimentuješ tady, jo?
2: S mojím aj vočom aj ak manosťu videnia.
1: Huj, kak to miníš?
2: S môj s Moricom při Lego tvarenú podcast vo pirátach svišavoj. A tam je veša soprašenie, če odla ma pirát poprom teku vočnú klapu.
3: Zaujšče, dokáž ma jedne vočko zranené.
2: To si tyž myslach môj, ale nie, je druhé příčiny.
1: To trichy, tady ma pravje.
2: Bon, doby daj mi o tym prošu pojedať. Som najskere jenička, kotra šnie o tym hišče přemyslova, če odla drema pirát vočnú klapu.
1: Tady jo, chceš ty, Josefine, rozkvasť, kajke so to ma?
2: Derje, ale jeline, što pobrachuje, pojedaj ty dále, Lexio.
1: Tak to čini môj.
2: Potejkim, zobyš u piráča vonje znači za nadpady na morju abo při poprjohach je jasné. Cichu drotne tvory abo pokvadu kranič.
3: Haj, to trichy.
2: Vezo starachu so šine, tyž vo svojsku voč. Vodpovedne pvachty a svojske brunje dobrachu so pravid vonje ladač. A tyž horizont neša so vopket voč. A vezo dobyša so vopsatka z jedžu zastarač.
1: Všetko pravje tak, Tadejo. Lep je to nebemo zjímač.
3: Ale če odla netko ta vočna klapa?
1: Tadejo, prošu dale.
2: Piráča bych ju cove džena vodži popuču. Junu horejka na hornom dželu, a potom zaso deleka na delnom dželu vodže. To sa tež delna vúbia menuje. Horejka by svetvo, a deleka by čma. A zobychu so počme spešne orientovač moli, přijotovachu jedne vočko z klapu na čmu.
3: Ach, geniálne! Treba vočko tak dlho, že sa na svetvošť abo čmu zvučí?
1: Haj, tady ma pravje. Praj so, že sú to 16 sekundu, kýž vočko k přestajeniu treba.
2: A to runia vúspytam. Pondu nedom ze svetvie kuchne do našej čmovie pince.
3: O, to sú tiež vúspytač. Tady jo, sem si božišo klapu o tebe poštiť.
2: Ja to aj šenu druhu za tebe zakumám. Prošu, Jara.
3: Ďakujú.
4: Ahoj, vám aj.

0: Tomáš, což je dosť spieval, 5 menšin od Alčivečiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Milena Švedžic z Mivočic.
2: Znajete to? Voa po nás to-do lištinami a čiriče od nadavka k nadavke přes deň. Dženca, 24. julia, vosvieči círke žonu, kotra širune to, tež znava. Sviata Marta. Evangeliu po Lukášu steji, sobe Jezus bola nejena vopiče. Marta je rotirovala, variva a kvatava. Je sotra Maria, sedeše porno domu prošče jenož bola Jezusa a je připosluchala. Jako so Marta horšeše, praj Jezus je Marta. Staroščiva se a som mnohých vecov dla nepokojiš, ale jeno jedneje je treba. Jezus nesvari, dokiš Marta dživa. Dopomína ju jenož na to, so nezabudže předrhač. Môj pokiu za vás, dženca. Činče to kajš Maria. Bože za přichodne, peč menšin hendi nabok. Vostajče vopokovanie stejo a synče so skrutka. Předrhajče. Popšiče si tutu přestavku s Bohom. Zbytk môže čakať. Tutým zmysle přijú vám reálne mirne džen.
0: Praj na doku a zamovitosť či farskie vikarie Milena Švíčic.
3: Je to sim.

0: Kukuřicyně.
1: Helga Tatanova ze Žilova svěží žínce svědčí a 70. národný žen přijašelky a přijašele vejsné domovinské kupky jej účobně gratulíruju. Strovady ve staž a se živině jaselíš. Ako teke vítaj vedku Barka a net zišce náze Rubina. Vename, že se jaselíš na vědliky kulovaté bostakové svěžen ve krejsu familie a přijašelo. K 60. národnému dňu žic je teke cvonky kora Wuschica, Schotten ist lebsche. Nadalie, viele Wiesel, abschi Spivanju, a drugich Aktivitach.

Vesebna riec Esperanto stoj viĉe planas ve fokusu atopŝi gelĵbie miaze narodnego dnia tie riece, kterž se ka sviši 26. julija, slepjansku novu modu vam viče teka za si predstajome dalšnu unikát. Jo vecin, jak přeražiš, by se jasi líba, gabe viče za si zašaltovali Bramborske Sarske radio. Ja som Anja Kochoč-Švarcova. Žicem vam spätobne vytpudňo a redne jacor.

0: Tage wie vier Jahre, so nasche Redaktor ge a Redaktore Saris Gego Tüschenika nove Zasnik Pilne. A müssen in der Jasselime na nur Udasche abschiedtelefonie jo Chefredaktorka Katalin Poratzkoz. Dobre Dzień, Katalin.
1: Na dobre Dzień.
0: Jo ninte wie vier Jahre, tosch cho men jużo przerażili, ma scho za Mojinu tu reagavo.
1: Na kuste pat, to je náš přidank za možinu a se vě, jo se věle stalo, což nastupa našu možinu. Například, jo se zachopila kokotua sezona, abo sezona žňunov na augu, možeme teke groniš. Tož zgönio šo plan nás, to te gölce su, které jsou na předných lapaniach kokota, to su byli v Tureju, v Barbuce a v Berkoach, kvů kokota vytrgnuli a s tým žňonu krónu dobili. Dokuláš to, že žňone krále smejú pen 6. a 20. septembra svoju viac pši zupa kokoša v Berkoach zastupováš. A mimo toho máme za vás zase náš termínu v přegled pšiducu kokotu, tak, až môžeš je net do vašeho kalendáriu zapísať.
0: Po takém servis okovo žňonych svieženiu, ako sú sa zachopili a zaujšte, čo vytmalovali zase na kokotách a máš riedne fotografie.
1: To zmiome na kúžde pat.
0: Na co môžeme sa ešte jaselíš?
1: Napríklad zgönio šo nieco v festivalom a v Vúžice. Dokuláš, kde sú také nieco za mladých ľudí, ale také za mladých dorosčených. A tak jo napríklad svoju premiéru zviešil jeden festival v Hošebuskej starej Pochtárni, a to je Lost Poetry Festival. To je jeden festival, kenč modem poetickým gvosam späť začne Nímskeje a Európe javišťo pobytoval a mňa s tými poetami z tej teke ustupili dva serské spoken word umielca. Ach, to vone z tej byli, to zgönio šo na kuždopad planás v Zasniku.
0: A penne štý ten Vítaj festival, mogu se predstaviť.
1: To se vie, dokuláš to je bol akvenientu na koncu týženia v Miločajnskej skále a se vie, až sme ako Zasnik, sme byli tekepedla. To je niekto češe udáše toho festivala a ten zagorio ogledario vesemne s písaným programom a teke ze familiárnu serskiju atmosféru. Ne? A gešši sú megali tam napríklad sa obžiliš na workshopách, sibiserské krotkofilmy ogledáš a také koncerty serských, viele serských kúbkov, kaž Barlínska droha alebo Janka Hanka dožiliš.
0: Po takém stoj možina ve fokusu, ve toštom udášu, mimo artikelu za možinu alebo festivalu za možinu.
1: Also my môžeme vám ešte nieco dorade dáš, a to je živá dvoje kús od tej alternatívy C v Hošebusu. Te majú niekto v lešojském casu také predstajenia pred gôm nebňom na dvorie a rovno grajú oni jeden kús, kenčo jo pak v nemskej rece, ale veto ten titel jo drei Sorben auf Kumpeltod. A to je lušne, ale veto teke čohu, no ja, tužne graše.
0: Po takem na lešojske živadva môžeme se teke jaseliš hove mišče. Jo, pri telefonie jo bola Katalin Poratzkoz, ta šéfredaktorka našoga sarskega týženika Nuvet Zasnik.

Vesebna riec Esperanto stoi vice planas ve fokusu atopši gežbie miaze narodnego dnia te riece, kterýž se ka sviši 26. julia slepjansku novu modu vam vice teka zase predstajome dalšnu unikát. Jo vecien jak přeražíš, by se jasi líva, gabe vice zase zašaltovali Bramborske Sáske Radio. Ja som Anja Kochel-Čvarcová. Žicem vam spätobne vedpodňo a redne jacor.